0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Radio Čas.

každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia.

0: Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz. Radio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Aufland.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde? Od Lesa, koupí auto od Esa.

0: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádiu Čas.

0: super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
1: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
0: Fakt?
1: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
0: Tak jedeme.
1: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
0: Kdo na to jde
1: od lesa, koupí auto od Esa.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Radio Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete.
4: Radio Čas. Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
1: Partnery akce jsou
2: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
1: Hity, které milujete.
3: Radio Čas. Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na moje hrusky.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu

0: Wi-Fi vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
1: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
2: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalin nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle

0: Aufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.

0: Krásné dopoledne s rádiem Čas, pátek 8. května, 9. hodina raní je tady. To je většinou čas, kdy já se s vámi loučím společně s mým kolegou Ráďou, ovšem dneska je to čas, kdy společně začínáme. S vámi na rádiu Čas Lenka Líšková, moc vás zdravím, přeju vám krásné dopoledne. No a hned takhle z fleku, hned ze začátku by mě zajímalo, jak si užíváte volný den, jestli ještě spíte, nebo se probouzíte, vaříte, chystáte nějaké výlety, nějaké akce, klidně mi napište na náš WhatsApp 7766 12800, co třeba chystáte, kam vyrážíte, a já ten tip rozhodně pošlu dál. Jinak přeju krásné sváteční dopoledne, no a samozřejmě přidávám hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

víkendovém, nebo spíš jako víkendovém módu, že jo, ale volem dni se vás ptám, kam vyrážíte, co máte naplánováno na víkend nebo na prodloužený víkend, jestli víte o nějaké akci, tak klidně mi stále pište na 776612800. No a já pro vás samozřejmě nějaké tipy mám, ty nejlepší. Itálie na Pivovarském dvoře v Rožnově pod Radhoštěm, tak tam na vás čeká právě tahle skvělá akce dobroty z celé Itálie, hudba, zábava po italsku, to vše v Rožnovském pivovaru už zítra, tedy v sobotu 9.5. No a taky zveme do MKS Havířov Siegfried Královská opera. Krásná věc, kultura v neděli 10. května od 15 hodin, místo konání Kinocentrum a vstupné 290 korun. Takže rozhodně, pokud chcete vyrazit za kulturou, tak můžete právě do Havířova. Kdybyste měli nějaký tip vy sami, tak napište.

Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

Krásné ráno, krásné dopoledne. Já jsem si tady uvědomila, že mluvím ještě do čmeláka. Mně se tady něco nepřeplo, já jsem vás vůbec neslyšela, každopádně to nevadí, už je všechno v pořádku, už jsme tam, kde máme být, 9.21 aktuální čas, pátek 8. května a doufám, že si ten volný den užíváte dobře, příjemně a že nejste tak zmatení jako včela nebo jako čmelák jako já. Hrajeme hity, které milujete na rádiu Časná, pojďme se na ten den podívat trošičku zevrubně, protože i když je státní svátek, tedy den osvobození, den vítězství, kterým si připomínáme konec druhé světové války v Evropě a kapitulaci nacistického Německa v roce 1945, tak i tenhle den má někdo svátek. A ten někdo se jmenuje Zlatan, to je nádherné jméno, to by mohl být nějaký princ nebo spisovatel, tak pokud nějakého Zlatana máte ve svém okolí, tak mu popřejte všechno nejlepší. Taky tenhle den je hodně významný, protože v roce 1928 proběhla premiéra druhé hry Voskovce a Wericha Smoking Revue v Osvobozeném divadle. V roce 2008 metro v Praze, tak to se dočkalo nových 4,6 kilometrů a 300 nic metra C. To znamená, že už metro nekončí na Ládví, ale přidal se Střížkov, Prosek a Letňany. Taky dneska slaví své narozeniny herečka Jana Boušková. Naprosto úžasný dokumentarista a milovník přírody David Attenborough, kterému je dnes nádherných úctyhodných 99 let. No a slaví také tento muž schválně, jestli ho poznáte. My

obrovská pecka, no a všechno nejlepší z Rádia Čas přejeme také Enrique Iglesiasovi, který v podstatě je král latinského popu a prodal přes 100 milionů desek po celém světě. No tak všechno nejlepší.

Radio Čas. Hity, které milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Tak ono je to vlastně úplně normální, že člověk miluje pátek, protože většinou je to poslední pracovní den. Ovšem dneska je volno, 8. května státní svátek. Doufám, že se to volno užíváte v rytmu Rádia Čas a hitu, které milujete. No a já jsem vám říkala, že mi neustále na WhatsApp můžete posílat taky nějaké tipy, kam třeba o víkendu o tom prodlouženém vyrážíte a kam byste nás pozvali. A už napsala Hanča, moc za to díky. Krásný den zvu všechny na brněnský Majáles, který začíná od 11 hodin, takže to je už asi dneska. Na výstavišti bude plný zábavy, dobré nálady, no a pro nejmenší v sobotu a neděli do Tetčic na pouť. Máme to tam moc krásné, tak se pojďte bavit. No takže takovej tip, kam můžete třeba vyrazit, pokud jste z okolí Brna. Kdybyste měli nějaký další, tak 7766 12 800, to je WhatsApp Rádia Čas a tady moc ráda všechny pozvánky a tipy pozvu a pošlu taky dál. Mimochodem, už za chvilku taky odpálím dnešní téma dne a nebudu na to sama. Zeptám se toho nejpovolanějšího a toho nejzkušenějšího. Zavolám za chvilku Ráďovi, takže to bude jak kdybyste nás po ránu poslouchali.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
4: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
3: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
2: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
8: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
9: Ukáž. EU domy.cz. No Jani, fakt? A chystají dny otevřených dveří.
8: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
10: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
11: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
12: Obědovka Rádia Čas.
11: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
12: Když posloucháš, máš vyhráno.
11: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
13: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: čas, no a ten pátek úplně vybízí k tomu někam vyjet, někam vyrazit a vy mi píšete svoje tipy, kam vyrazit na 7766 12800 a já mám v terénu toho nejpovolanějšího. Ahoj Ráďo.
1: No, ahoj, ahoj, ale nevím, co moc povolený, protože moje jediné vyrazit je vždycky do Prahy, že jo?
0: Radím se vyslat bednář na drátě. No, jasně, já to vím, tak mě by zajímalo, jak je v Praze právě teďka.
1: No to řešili mimo záznam, je ideálně na pokusky, to znamená pod mrakem, naštěstí neprší, když někde se to opravdu honí a já nevím, pocitově hádám kolem té 15-17, no, takže nějakým střetříkem nebo mikinou. Tak jako, abyste si to prochodili a neměli potom vlka mezi nohama, ideál.
0: Já musím říct, že stejně je i v Ostravě, takže to počasí je tak nějak zhodné a zítra by se to mělo udržet stejně a potom oteplovat se bude až v neděli. Takže jestli ještě zítra máš nějaké výlety, tak taky se ti to bude líbit.
1: No zítra mám přes ráno výlet na vlak, abych byl dopoledne v práci, takže díky za ty meteorologické.
0: Tak se ti to bude moc líbit v tom vlaku, no. Každopádně rádi, dneska je taková pohodička, že jo, volničko, nic moc neřešíme, tak jsem si říkala, že tu otázku dneska zvolím takovou jako odlehčenou, jo. Takže by mě zajímalo, jaká malá věc ti okamžitě dokáže zlepšit den? A nesmíš říct kave.
1: No, pak jsem chtěl zažet, že to vás ještě dvou smyslný, že jsem skromný, takže to taky nesmím, dobře, fajn. Dobře, a jenom je symbolicky malá nebo regulárně malá věc?
0: Můžeš jakoby symbolicky malá, cokoliv v podstatě.
1: Obětí je velká věc, že jo?
0: Tak jak to bereš? No, tak prostě obětí je podle mě super věc.
1: Obětí, pusinka a v poslední době, já myslím, že jsme to zažili oba dva, tak jako hezké slovo vůči druhýmu, to znamená nějaké to pochvál, nějaké to malé pošimrání za uchem, které nic nestojí, nikoho nebolí a když to myslíte upřímně, tak tomu druhému může zlepšit třeba celý den nebo týden.
0: Tak tomu říkám amen a musím říct, že kolega Ráďa je na to úplně největší mistr. Ten umí potěšit každý den a každé ráno. Ano, mezi 6 a 9. Dobré ráno, Moravo. Rádě, tak se to moc užívej, pozdravuj Prahu, moc díky za tvůj příspěvek a těším se v pondělí.
1: Ano, my máme přesně takovou střídačku, protože ten víkend bude mít relativně v rámci možností jako sváteční mozdy, ale přesně tak pondělí 6.00 na značkách a jsem hlavně pohodu o tom, co je.
0: Paráda, užívej, ahoj.
1: Ahoj. Hity, které milujete.

0: Dneska pátek, taky svátek 8. května, no co víc si přát. Svátek slaví Zlatan, posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete. No a dneska se vás po celý den budu ptát, jaká malá věc vám vždycky udělá radost, nebo jaká malá věc vám okamžitě dokáže zlepšit den. Tak mi pište na 776612800. My už jsme to tady tak trošku nakousli před chviličkou s mým kolegou Ráďou, který říkal, že obětí, tak jsem ráda a zvědavá na vaše tipy. No a podíváme se taky na počasí. Zatím máme hlášeno, že v Praze zataženo kolem 15 stupňů a stejné počasí je taky v Ostravě a v Moravskoslezském kraji zataženo. Teploty maximálně na 15. Zítra to bude tak nějak podobné. Ovšem oteplovat se začne v neděli a to nám vystoupají teploty až na 22 stupňů Celsia. Pohodové dopoledne vám přeje ještě stále Lenka Líšková.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete.
5: Radio Čas. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento

0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
3: Já taky ne.
2: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
3: Zahradního skřítka.
2: Ne, myslím, Milana Gilnara.
3: Jo, tak. Nikdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak zatím tady mám vaše hlasy pro zelený čaj po ránu, to napsala Majka z Ostravy. Mirek zase píše pusa od partnerky a Olča zákusek v cukrárně. A s Olčou teda souhlasím. Na co se ptám dneska po celý den, dneska sváteční den s datem 8. května? Jaká malá věc vám okamžitě zlepší den? Co je takový ten váš nakopávač, dobíječ? Pište mi na 7766 12800. Náš WhatsApp Rádia Čas je neustále k dispozici, stejně tak jako hity, které milujete. No a už za chvilku se zeptáme nebo se podíváme na skvělou akci, kam můžete vyrazit.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: ze široka, jo, protože Adam Ďurica je hlavní hvězda Pojez Festu, který proběhne 12. září na Ostravici. To je ten druhý, co nás čeká. Ovšem ten první, kde vystoupí i Janek Ledecký, tak bude v Ostravě v Dolních Vítkovicích už zítra, tedy 9.5. A protože Ostrava totálně žije a my jsme samozřejmě u toho, tak se podíváme taky tady do naší domovské Poruby, kde sídlí naše Rádio Čas a kde probíhají ty nejkrásnější a nejlepší akce. Čeká nás taky další ročník Sdílka, Sdílko Poruba, a ten proběhne už v úterý 12. května v čase mezi 14. a 17. hodinou, kdy začíná, kdy se to odstartuje, a to společně i s naším mobilním vysílacím studiem, kde uvidíte Honzu Gavelčíka a budeme tam s vámi i s celým promo týmem. Jinak najdete nás na nově zrekonstruovaném prostranství u kruhového objezdu na hlavní třídě v Porubě, známém také jako Florida. A pak už se rozeběhne Sdílko jako hrom. Je to ostravská platforma pro řemeslné a umělecké profese a lokální prodejce. A právě tady v této oblasti budou 3 dny ukazovat a nabízet svoje díla a to, co všechno vytvořili v designově upravených kontejnerech. My jsme tady měli milé hosty právě k akci Sdílko a musím říct, že se na tu akci moc a moc těším, protože ji dělají skuteční srdcaři a opravdu to bude zase naprostá bomba. Takže Ostrava, Poruba, Sdílko v úterý 12. května. Vidíme se tam.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
3: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
4: Rádio Čas.

Hity, které miluje ten Rádio Čas i ve svátek, v pátek 8. května. No a přišla mi krásná zpráva na náš WhatsApp Rádia Čas od Šárky. Ahoj Lenko, drobnost, maličká věc, stačí mi, když ve 2 hodiny ráno za sebou zavřu dveře od auta a vyrážím někam nahoru, sama nic víc nepotřebuju. To je totiž odpověď na dnešní otázku dne. Dneska se vás ptám, jaká malá věc vám okamžitě zlepší den, i když to šplhání po horách mi přijde jako hodně, hodně velká věc. No, přidávejte svoje 7766 12800 WhatsApp Rádia Čas, těším se na vás. Hity, které milujete.

0: Moc mávám a zdravím, ať už nás posloucháte, ladíte úplně, ale úplně kdekoliv, protože třeba i po celém světě nás můžete slyšet na časradio.cz a nebo nás ladíte třeba v autě, po cestě, to mi napsala Gabča, že poslouchají, tak moc mávám a přeju šťastnou cestu samozřejmě i všem řidičům. Teď se společně podíváme letem světem internetem, protože mě hodně zaujala zpráva, že Kanada trhla nový rekord. Tak schválně si zkuste tipnout v čem. Tak nebylo to v hokeji, nebylo to v počtu puků, nebylo to v zimě, nebylo to v počtu jezer, ale univerzita v Calgary dala dohromady 682 lidí a přátelé pozor, převlečených za dinosaury a to během oslav svého 60. výročí. Takže ta fotka z té akce vypadá opravdu jak Jurský park, akorát tak trošku na steroidech, protože jsou všichni hodně barevní a hodně takový vysmátí. No. Mimochodem připomnělo mi to takovou tu zprávu, kdy jsme se o tom bavili jednou ráno, že jeden mladý muž se rozešel s přítelkyní, protože ona nevěřila na dinosaury. Tak si myslím, že teď v Calgary by hodně koukala.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
5: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku. Vstupenky najdeš na časradio.cz.
6: Čas. Radio Čas.

0: ci schowa sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Já vím. Je mi to jasný, že takhle ve všední den se ten čas řeší mnohem víc než o víkendu a v volné dny. Dneska je pátek, svátek, ale ta 11. hodina se blíží. Tak jenom tak trošičku vám to připomenu, že možná už se blíží i ten čas oběda a je na čase začít vařit anebo sníst něco, co vám někdo uvařil. Je, to by bylo fajn. No nic, vraťme se zpátky na zem, posloucháte Rádio Čas, hity, které milujete, a taky se podíváme na počasí, jak nám dneska bude nebo nebude svítit sluníčko. Zatím teda v Ostravě nic moc, tak pod mrakem by mělo vydržet celý den, maximální teploty 14 stupňů Celsia. Zítra lehce vysvitne, maxima na 16, no a v neděli se krásně zase rozzáří obloha a teploty vyšplhají až na 22 stupňů Celsia.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
1: Já taky ne.
4: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
1: Zahradního skřítka.
4: Ne, myslím, Milana Gilnara.
1: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka. Rádio.

0: Já si tohle prostě nikdy neodpustím. It's a final countdown. A ještě to hodně, hodněkrát uslyšíte, protože se blíží náš megakoncert Rádia Čas se společností Ridera v Ostravar aréně. No a lístky už jsou v prodeji na časradio.cz. No a tady ten můj nepovedený výkon vás měl naladit na kapelu Europe, která slaví 40 let od vydání právě alba Final Countdown a jediná zastávka v Evropě bude tady u nás v Evropě, takže si to, nebo v Ostravě, takže si to rozhodně nechte ujít, časradio.cz, ty nejlepší lístky na vás ještě stále čekají, navíc kapela Europe v Ostravar aréně nebude sama, připojí se taky David Koller, Olympic a nebo Leny a speciální host Marpo, tak si to rozhodně nenechte ujít, časradio.cz a vidíme se 21. listopadu.
1: Rádio Čas.

0: Sváteční páteční den a vám do uší stále proudí hity, které milujete na rádiu Čas. No a dneska, v pátek 8. května, kdy svátek slaví Zlatan, se vás ptám, jaká malá věc vám okamžitě zlepší den, když se objeví, když ji uděláte, nebo když vám ji někdo dá. Klidně mi napište nebo nahrajte hlasovku na 7766 12800. Těším se moc na další tipy, čím si můžeme dělat radost. Třeba Karel mi napsal, že mu radost dělá, když cítí vůni benzínu. Tak já jsem se toho trošku lekla, téhle zprávy, to bylo lehce zavádějící, ale on potom dodal, že je automechanik, tak to už opravdu chápu. No a Maruška píše, že čokoláda, a to já teda souhlasím, a to já bych si dělala radost pořád a pořád a pořád, akorát bych se pak nevlezla do gatí. No, nevadí. Každopádně vypište 7766 12800 WhatsApp rádia Čas, těším se na vaše příspěvky, jaká maličkost vám hned zaručeně udělá radost.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.
1: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
2: Hity, které milujete. Čas.

0: je ten Rádio Čas s vámi Lenka Líšková, 11:31. Já vím, že ten čas odpoledne nemám říkat. Já už to úplně slyším. To nikoho nezajímá ve svátek, já to vím, ale chápete, to je normálně nemoc z povolání, to je z toho, jak my ráno vždycky od 6 toto vykládáme a opakujeme neustále dokola, abyste někam nepřišli pozdě. Každopádně dneska to samozřejmě nehrozí. A kam můžete vyrazit a hlavně včas, tak to vám řeknu právě teď, protože pro vás mám ty nejlepší tipy.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Čau Itálie, čau ragáci, čau všetci, tak to se ozve v Rožnovském pivovaru už zítra, tedy v sobotu 9. května. Tam vás totiž zvou na pravou Itálii. Můžete se těšit na dobroty z celé Itálie, hudbu, zábavu po italsku a doufám, že se tam teda nikdo nezhádá, protože to by byla teda velká akce. Taky do Havířova už v neděli 10. května můžete vyrazit za kulturou. V 15 hodin tam začíná Siegfried Královská opera. Místo konání kino Centrum. No a vstupné 290 korun, takže úplná paráda pro nedělní odpoledne.

Radio Jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Jazz.

0: Největší radost vám právě teď dělají hity, které milujete na rádiu Čas, protože to je otázka dnešního dne. Jaká malá věc vám okamžitě zlepší den? Tak nejenom ta skvělá muzika, ale já se přiznám sama za sebe, že mě vždycky, ale vždycky zlepší den jídlo. Právě mi došel oběd, takže úplná paráda. A jsem ráda, že i vy reagujete a píšete na našem WhatsAppu na 7766 12800. Napsala Jarka. Největší radost mám, když přiletí jednou za rok vnuci, a jinak se snažím o nějakou drobnost, jako je ráno vstát bez bolesti, vytrhat plevel, umýt koupelnu. Jarko, vám dělá radost umýt koupelnu? Tak já vás zvu na návštěvu k nám. A hlavně se nezapomenu pochválit, že jsem ve svém věku šikulka a miluju dostávat květiny. No tak to souhlasím a podepisuju. Takže Jarko, moc objímám a mávám takhle na dálku a říkám, kdybyste se chtěla stavit, já vám můžu udělat radosti.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
4: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
3: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
5: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
1: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
7: Rádio Čas.

0: Poledne se blíží, s vámi Rádio Čas, hity, které milujete, no a já se vás neustále ptám na to, jaká malá věc vám vždycky zvedne náladu, co vám udělá radost. Třeba nějaká maličkost nebo něco většího, pište na 7766 12800. Mirka mi poslala krásnou zprávu. Co mě nejvíc udělá radost je, když přítel přijde z práce, dá mi pusu a řekne, že mě má rád. Hned je mi krásně. Mirko, to máme úplně stejné. Já to taky miluju. No a co miluju, tak to je slunce nad hlavou, toho se dočkáme až v neděli, protože to nám vysvitne a teploty budou až na 22 stupních Celsia. Každopádně dnešek a sobota budou lehce pod mrakem. Každopádně teploty je celkem fajn na výlet 14 a maximálně 16 stupňů Celsia v sobotu.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
9: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
0: Já taky ne.
10: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
0: Zahradního skřítka.
10: Ne, my jsme byli na Gilnara.
0: Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
1: Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Hity, které milujete na rádiu Čas, takhle při pátku svátečním 8. května. A teda musím říct, že být influencerem nebo nějakým úspěšným člověkem na sociálních sítích není žádný met. Dokonce můžete ztratit i hodně sledujících. Teď vyšla totiž nová zpráva, že Instagram zřejmě tento týden provedl čistku takových těch falešných účtů a robotů. No a z několika profilů tak zmizely až miliony sledujících. Nejvíce jich prý ztratila Kylie Jenner, a to víc než 15 milionů. Dále Cristiano Ronaldo, to mě celkem překvapilo, Selena Gomez, Ariana Grande a další přišly o miliony sledujících. Tak samozřejmě je nám to líto, posíláme klíčenku, každopádně jsem si říkala, že kdyby to postihlo můj Instagramový účet, že by tam proběhla tady ta čistka, tak jsem teda hodně, ale opravdu hodně v mínusu followerů.

0: Pohodové, už vlastně odpoledne s rádiem, čas čtvrt na jednu, pátek 8. května, hity, které milujete, no a myslím si, že pokud je tak nějak volno, tak je i čas zajít třeba někam na Za sportem, co říkáte?
1: Rádio Čas, kam za sportem.
0: A že toho dneska bude, BK Opava hraje čtvrtfinále playoff Maxa NBL 6. kolo. Utká se se Slunetou Ústí nad Labem, začátek už dnes v 15.30 ve víceúčelové hale v Opavě, tak to si rozhodně nenechte ujít. No a taky fotbalový klub MFK Havířov zve všechny fanoušky na další domácí zápas 4. moravskoslezské fotbalové ligy, a to už v neděli 10. května od 10.15 hodin, a přivítají fotbalisty Pusté Polomy. A zrovna v neděli bude krásně, tak vyražte do Havířova.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

No jo, je to tak, mám průšvih jako hrom, ladíte Rádio Čas s vámi Lenka Líšková. Já se k tomu přiznám, já se ji představím, protože jsem tady měla teďka velmi milý telefonát od jedné posluchačky, evidentně někde od Opavy, protože jsem lehce popletla pozvánku, takže prosím vás,

0: Vojtěch a Radeček na rádiu Čas, hity, které milujete. No a vy dobře víte, že nejenom, že nás můžete slyšet na rádiu Čas, ale můžete nás taky vidět na televizi Relax. Vždycky mezi 6 a 8 hodinou raní je to nejlepší z Dobré ráno Moravo. No a není to jediný skvělý pořad na televizi Relax. Navíc teď nově se tam můžete od 13. května dívat každou středu okolo 17. hodiny na sérii videopodcastů s předním českým odborníkem na léčbu obezity, panem doktorem Evženem Machytkou. Nejenom, že tam bude mluvit on o třeba zdravé výživě, o tom, jak na hubnutí, ale ten pořad bude přinášet taky rozhovory s dalšími odborníky, kteří představují nejnovější vědecké poznatky o lidském organismu a možná představí i nové možnosti léčby obezity a nadváhy. Takže to všechno na televizi Relax od 13. května v 16.55 každou středu v premiéře, repríza potom v sobotu ve 14 hodin. No a pan Machytka bude taky naším hostem na rádiu Čas, a to už v úterý 19. května mezi 12.15 až 12.45, tak si to rozhodně nenechte ujít.
1: Těšíte se na sezónu?

0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
2: Domov pod Vinou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinou horou v Hlučíně.
3: Hity, které milujete.

0: Jaká malá věc vám okamžitě zlepší den nebo náladu? To mi píšete na 7766 12800. Dneska ještě samozřejmě psát můžete, anebo klidně nahrajte hlasovku, to mám také ráda. Zatím teda vede zákusek a čokoláda, jo? Protože Maruška psala čokoláda, ještě dopoledne jsme měli zákusky a to teda musím říct, že se taky hlásím a samozřejmě taky nějaká pusa od někoho blízkého. Co vy? Co vám zaručeně okamžitě zlepší den? Pište nebo nahrávejte hlasovky. A myslím si, že vám den zlepší i výhled na počasí, protože zatím je venku zakaboněno, maximální teploty 14 stupňů Celsia, ale už zítra se to začne protrhávat, teploty maximálně na 16 a neděle už bude krásná, slunečná a teploty 22 stupňů Celsia.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů a to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
5: Já taky ne.
4: Teď já jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
5: Zahradního skřítka.
4: Ne, myslím, Milana Gilnera.
5: Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka. Rádio.

0: Dneska se vás na rádiu Čas ptám na to, co vám zaručeně udělá radost, co vám hned zlepší den. No a k tomu jsem našla jeden velmi zajímavý článek, kdy jsem si říkala, že tohle by mi radost, kdyby to ještě šlo, taky hodně udělalo. Představte si, že neuvěřitelné štěstí potkalo jeden francouzský pár, který si krátce po seznámení vsadil v loterii, načež vyhráli oba dva jackpot ve výši 8 milionů eur, což je zhruba 195 milionů korun. No, to je hezké, že? Samozřejmě gratulujeme, přejeme. Každopádně slova partnerky byla jasná, protože to, že se vyhráli, se dozvěděl první partner, potom teda volal té partnerce a ona mu na to říká, udělal si tedy velmi dobře, že si mě potkal. A já si myslím, že to je pravda. Takže velká gratulace a musím říct, že je to možná znamení, že mají být spolu, zatím si to rozdělí, to je fajn. Možná tady na tom se ukáže, jak moc se mají rádi a jestli se mají rádi, jestli se podělí nebo se rozejdou a jeden ten los stopí. No uvidíme, jak ten příběh bude pokračovat dál, tady teda na článku to není, zatím to vypadá, že jsou spolu. Co vy, co vám zaručeně udělá radost? Já vím, že výherní los by to byl taky, ale nějaká maličkost, co vám vždycky vylepší den, napište mi na 776612800 nebo na hry. Dejte hlasovku.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Klidně po celém světě, klidně kdekoliv s vámi můžeme mít skrze časradio.cz. No a mě dělá velkou radost to, že mi píšete na náš WhatsApp na 7766 12800, kde se vás právě na ty vaše radosti ptám, co vám zaručeně vylepší den, jaká maličkost, co máte nejraději, co vám udělá vždycky zaručeně radost. A už tady mám zprávu, akorát nemám tady jméno, tak jestli můžu poprosit možná takhle v přímém přenosu. Mně dělají vždycky radost moje milované ibišky. Jsou tady i nádherné, ale opravdu nádherné fotografie. A ještě přišla zpráva, mám jich jenom 25 a to v bytě. Ale to je krása. Tak to si myslím, že musí být ten byt jako taková malá Narnie, taková pohádková země. Tak to mě moc těší. No a co těší vás? 7766 12800 WhatsApp Rádia Čas. Klidně přidejte i nějakou hlasovku anebo nějakou fotografii toho, co máte rádi. A už mi tady klikla zpráva, že ibišky pěstuje Janča z Poruby. Tak moc mávám tady, možná do okna někomu.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete. Radio Čas. Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění, 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.

úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas hraje

Já jsem s vámi tedy chtěla probrat takové jedno lehtivé téma, které proběhlo internetem, ale pak jsem si říkala, že to nechám raději na pondělí i pro mého kolegu Ráďu, protože od vás chodí tak krásné zprávy na našem WhatsAppu, co vám dělá radost, že si společně tu radost prostě musíme ještě udělat. Klikla zpráva od Helenky: zdravím Rádio Čas, největší radost mám z vnoučátek, nejmladší vnouček, co slovo to perla, no a také z přátel, kteří i když nejsou zrovna v danou chvíli se mnou osobně, tak vám dokáží vyčarovat úsměv a hned je krásnější den. A to si myslím, že je prostě úplně to nejdůležitější. Takže prosím vás, co vám dělá hezčí den, co vám dělá radost? 7766 12800 WhatsApp Rádia Čas a já doufám, že k té radosti a takové té sváteční pohodě, protože dneska je pátek, prodloužený víkend, vám přispějí také hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Tak schválně, mám na vás takovou jednoduchou kvízovou otázku. Co se vám vybaví, když zazní tohle? Je mi úplně jasné, že to samé, co mě, protože už 21. listopadu přijede kapela Europe tady do Ostravy v rámci svého velkého turné ke 40 letům k vydání právě alba Final Countdown. Mimochodem jediná, opravdu jediná zastávka v Evropě bude tady u nás v Ostravě v Ostravar aréně na megakoncertu Rádia Čas se společností Ridera. Europe tam nebudou sami, vy už jistě víte, že tam bude taky David Koller nebo Lenny a Marpo a rozpálí to taky úžasně. Skvělí olympici. Já jsem Petra Jandu teď viděla nedávno naživo a teda jako bomba pecka. Dobrou zprávou je, že lístky už jsou v prodeji na časradio.cz a že ještě stále o tom víte vlastně jenom vy, co posloucháte Rádio Čas, a proto si můžete ty nejlepší lístky tam, kde je nejlépe vidět, ještě stále vybrat. Takže šup šup na časradio.cz, kde se nás mimochodem můžete naladit i po celém světě.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
5: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
4: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
6: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
7: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
8: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu se asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
9: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
10: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
11: Čas. Rádio Čas.

0: Díl na rádiu Čas, hity, které milujete i takhle při pátku 8. května, 14. hodina je před námi, to znamená, že my se uslyšíme zase v pondělí mezi 6. a 9. Zítra ve víkendovém dni se na vás moc těší Ráďa. Ještě předtím, ale než se rozloučíme, tak přidám počasí dneska po celý den pod mrakem, maximální teploty na 14 stupních Celsia. Zítra se to trošičku tak nějak roztrhá, vyjasní 16 stupňů maxima, no a v neděli zase bude nádherně, 22 stupňů a jasná obloha, to nás čeká. Těším se na to moc, mějte se krásně, no a krásný prodloužený víkend vám z Rádia Čas přeje Lenka Líšková.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
5: Já taky ne.
4: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
5: Zahradního skřítka.
4: Ne, myslím, byla na Gilnara.
5: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo, Radim a Lenka.
3: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde
5: od lesa, koupí auto od Esa.
6: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz. Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
0: Obědovka Rádia Čas.
7: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
0: Když posloucháš, máš vyhráno.
7: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
3: Rádio Čas.

0: Podívejte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
2: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
3: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
4: Ten moment je tady. Odhalujeme hvězdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

0: Kaufland.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
4: Já taky ne.
3: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
4: Zahradního skřítka.
3: Ne, myslím, Milana Gilnara.
4: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
2: Rádio.

0: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
4: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
3: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
5: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
6: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
7: Radio Čas.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tescovejce z Podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
4: Já taky ne.
3: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
4: Zahradního skřítka.
3: Ne, myslím, byla na Gilnara.
4: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
2: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: To vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
3: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.

0: Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: hádej, kdo přijde na snídani.
1: Našimi čtvrtečními hosty byly náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Šárka Šimoňáková a ředitel centrály cestovního ruchu Moravskoslezského kraje Petr Koudela. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší Moravskoslezský kraj. Ideální místo pro vaši dovolenou. Objevte i vy krásy Moravskoslezského kraje na vlastní oči. Hity, které milujete. Radio

0: i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
8: Já taky ne.
1: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
8: Zahradního skřítka.
1: Ne, myslím, Milana Gilnera.
8: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka. Rádio.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Dům umění v Ostravě slaví sté narozeniny. Přijďte je oslavit s námi. Ve středu 13. května od 10 do 20 hodin se můžete těšit na pohodovou atmosféru první republiky, včetně dobrého jídla i pití. 100 let umění. 100 let inspirace. Více na www.gvuo.cz.

0: Úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
2: Ukáž. EUdomy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
1: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.

0: KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle, já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
1: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
2: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Rádio Čas.
4: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
1: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
2: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dbvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
7: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
8: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
9: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
10: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
11: Já taky ne.
10: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
11: Zahradního skřítka.
10: Ne, my jsme byla na Gilnara.
11: Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.
9: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Startujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
3: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas.
4: Hity, které milujete.

0: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu. Bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
2: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
3: Ukáž. EU domy.cz. No Jani, fakt? A chystají dny otevřených dveří.
2: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
4: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. eudomy.cz.
5: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
3: Já taky ne.
2: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
3: Zahradního skřítka.
2: Ne, myslím, Milana Gilnara.
3: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Dance Party Rádia Čas.

Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
2: Domov pod Vinnou horou v Hlučíně přijme všeobecnou i praktickou sestru s náborovým příspěvkem až 90 000 korun. Benefitem může být i služební byt. Přidejte se k týmu, kde má vaše práce smysl. Více na www.dpvh.cz nebo na Facebooku Domov pod Vinnou horou v Hlučíně.
3: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz. Dance Party Rádia Čas. Dance Party.
4: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapsu lubrikační gel, tak mi namaš peru tě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl,

0: kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
4: Já taky ne.
3: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
4: Zahradního skřítka.
3: Ne, myslím, Milana Gilnera.
4: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.

Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.

0: jako jauda, co tě našle, hačku daj.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

0: Ty brďo, EU domy staví domy pro mladé i seniory za ceny bytů.
1: Ukáž. EU domy.cz. No ani fakt, a chystají dny otevřených dveří.
0: Pepo, tam musíme být. A vezmeme i rodiče.
2: Ano, chcete bydlet rychle, levně a úsporně. EUdomy.cz.
3: Ducati na víkend, Moto Guzzi na výlet, Aprilia na zábavu, bez starostí. Vyzkoušej AMG Moto půjčovnu. Rezervuj online na amgmoto.cz.
4: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Ano, Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
2: Já taky ne.
1: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
2: Zahradního skřítka.
1: Ne, my jsme byli na Gilnara.
2: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo, Radim a Lenka.

WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.

0: s Radimem a Lenkou.
1: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
2: Já taky ne.
1: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
2: Zahradního skřítka.
1: Ne, myslím, Milana Gilnara.
2: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, Radim a Lenka. Rádio.

odhalujeme hviezdy megakoncertu Rádia Čas. 21. listopadu 2026. Ostravar Arena. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Jedna noc, jedno pódium. Buď u toho od začátku.

Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

0: Radimem a Lenkou.
1: Zelenou vílu jsem nikde neviděl, asi tak.
2: Já taky ne.
1: Teď jsem to chtěl tak nějak spojit. Zelenou vílu ne, ale máme tady mužíka z Čech.
2: Zahradního skřítka.
1: Ne, my jsme byla na Gilnara.
2: Jo, tak. Někdy je těžké po ránu poznat, kdo je kdo, ale s vámi každé ráno mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo, Radim a Lenka.

0: úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky. Dance Party Rádia Čas.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Do pořadu Selfie s Táňou dorazí Hanka Gelnárová. Jak se dostala k bojovým sportům?
1: Když ti někdo kope, nebo ti dá údery třeba na hlavu a zrovna ti nevypne, že to není tak dobrý úder jako na KOčko, tak jako fakt adrenalinem nic necítím. Nedokážu si asi představit jít do zápasu s řasenkou, abych ji měla úplně všude. Najednou přiletěla židle. Já jsem úplně začala cítit, jak mi strašně bolí hlava, že jsem na zemi.
2: Ty jsi žena od rány, že si sebe a svoji krásy vážíš, ale musím se tě na to zeptat, i když jsi zápasnice, co ty a estetické úpravy?
3: Sledujte každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujeme.

0: které milujete. Jazz.
1: Je skoro půlnoc a já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí.
0: Radio Jazz. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.